Šandáre prukľáti, znali nevéškom naňáty, že bylým snúči guľáty, staroste dívku cilováty.

0: Keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách, v jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mně dnes neuprosíš, může se snažit, já neustoupím. Hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím, neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmír a věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím, neustoupím.
0: Neustoupím.
1: Neustoupím.
0: Neustoupím.